No, Anna Kotrevedros, mit che so zvashi mi kumple mi tutunte djuin tak veselic. Na, dosć a na dosć svunčka, zatim tiš netko rano bil našišč hižo vupana, tut však je hižo skáčavo a smije se voprođe přes cvr džin na nas. Žive sliepote stupa bieho dňa na 27, do samo 31 stopňu a tiež netko nie je zcivo viac tak zima vonka, 14 stopňu. To reka rano snano ište bezl sa buzač, ale po púdňu ju nakúšte páciac trepač nebudeče. Tiež juce zmieme dosť a nádosť svunca, k tomu nekotrem ročovky, sucho vastanie, juce pak maximálne 25 stopňu.

0: Podamo čakam, reka tuto titul, a v nejstče podamo čakali, máte je tu a ste mi s dybkom na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Pojestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranje. Nimale 30 verivých z katolských vosadov je na čarovšie siatkoni ponžili znova do Rožanta putnikovavo. Radvorský vosadný fara Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božom šu svedčil. Predoval je nebelčanský fara Michal Naukavo, mačeri Boži, siatý Marie, kotraž so šakové roženče vo sebe čestčuje. Uotovali sú Božom šu komea a dujerio radvorské vosady. Putnikovanie siatky ponžilu do Rožanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta džiat na čestu džiodesač, svieča vierivý kemše na putnický vúce. Na čarovším 30. dňu mynu vopčelichu so znova viacero honiofužické myne. Tak doživichu hosčo ve krabatu mynie ve čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remeso. Podobne ve Niemcach a ve Barče, kdež možachu si vopetovario mynaj do runia od Nucka vobladač. Tež historický myn je s vúhom a kasovom naliči nešto z toho opetovariu. Tam předavachu tež ve historické piece napiečený klip. Kasovský myn steješa ač do 1977 blízko Vietrova, doniž jún potom na hôrku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže biečara pod svoj nemské niečo 650 mynu otevrené. V Bokovach bie serbský ľudový ansambl sviatky zasa s hosťom ze svoj vútovský nocu povestču. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a Tici nemožnosti je na cioch predstajniach pod hôvom nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješe 10 viac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadželníkom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 modostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by se družču drastu zvoblikalo, dalša by vúslikana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, ký švierivých miesobu zviazuje. Po kemšach zastupachu so firmovaní potom za zromane foto ve Tachanskym dvore. Miestne koparské mústvo z Nuje Vesky je čera 44. siatkune koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Nuje Vesčenio po celeniu jednatku přečivo Vorklečana. Małe finále vo ceče miestno rozsúžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobieše so dvojce přetonič, dokiež bieštaj so rajarej z Rožanta a Nuje Vesky zranivoj. Nimo Vukovanského auto dobieše so tež helikopter zasadič. Vobe maj raja roma pak, že so dere. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na naše internetu strone, a v našej damotnej app, kýž ríka MDR Savia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 13 stopňov, po honi v Užice vúľadáme modré nebio. Tak, čen sa tež vostanie živé slibro te zalieze, po honi v Užice na temperatúre takhle mes 27 a 11 stopnými.
0: Našim koncu je najprv raz šitko poriadku, ale štúšť sa dženca ráno do Polskie podač, no aj tu treba trochu viac časa po 2 až 4 minúce. Tam pri prekoče do Polskie podľa Ludvíkstorfa, tam treba če 2 hodiny dlie, aj to dobro, že traje na 9 kilometrov, so tam jastem vopkat kopí.
1: Serbský rozvoz.
0: Dosť časa vám tam po takým jeli cíče přes Ludvíkstorf.

0: No a wot Matija Gisvalukas, če runje hižo zonili, zo jesi koparske mústvo z novije vieski, včera 44-tisjatkune koparský turnier Piskecach udo bylo a tam na mieste tam ich je oprože telko ľudí při tuté horcoče a sú tam krásne vedro vúžili, si kopancu vobladali a si besadovali koho voku o siatku a my s nimi bytejš Zadkula Franz Richter tam jenuj cebie a on je za čerovše Zadkula vúsovanie již raz zímal, kak je so im poprom rauo.
1: Hej, Jensa Jesovi Biskicach, 44 Koparský turnier na Sjatkach přijet a to s 8 mústvami z Nové Vieski, z Voklec, abo ty z Nebelčic a hej, kaj slyšíte, svečano je věščenio tu v pozadku hižo kytro jara, dokud jsou si mohli pokál do Nové Vieski hulvač. Přiměnitko tu rajo z mústva Nové Vieski, Milano, jak dašte ho to zdokonili do finála? Šinč.
2: Hej, musím poprom přes co dženike, jara dere, sputali rač na tutim rajnišu, je to trude tegu šeško, se ja myslu, ale nam je se šetce a sporadžio, nekak te rota cilič, ha smo takti daleko šišli, te mústvo dženca to poslal nekak, ha, haj, naš kapitán je se poti zranio a ponče, bo tu ne posni spirit je tu, te posl rutedu byč.
1: Haj, a kajši Milan to unije, že prajo je so ich kapitán Filip Šiman zranio a to kytro Češko mienujúce při voje, tak so dobieše nuzuje auto na rajniše přijeć a tak byše ratiš trošku převamana za nekak 15 menšino, ale to nebyše jenničke zranenio. To unije je so zranio Beno Rece, mienujúce tež při voje, unije z rajorom Rožinčanského mústva Romadže Resno. Kdyby ještě to Runia nuzuje liko přiléčet s helikopterom z Drežda, hej, to je tu náladu tu, hej, trošku skepsa. Te mústva jsou ty nejlepší z toho činili, tak se můžeš se na koncu Nova Veska přesadžit. V okličení budu bychu se potekím druhé místno a na třetí místne přesadžichu se Rožinčení. Oni dobychu to Runia v celení jednatku přečivo slušetčením.
0: Zadkula Franz Kliman by potekým včera v Piskecach na 44. sjatku nižším koparským turnire podla.

0: Dvoroženče tam bi včera na putniske vůdce zaso pône. Něče 30 ľudí je sviatkonu božom šu tam na miestne doživilo, a ja taký sviatk k sviatkam, šako sa doby tiež organizovať a tu ište tiež tušto pomocníku trebných. Po putnikovaniu je šako tiež do putnikovania. Trebaš ľudí, kýž na miestne sovo dobre poradženie staraja, všetko spšietuja a naposledk všetko zase zrumuja. Mati Gisvok je si včera svoj mikrofon zasvičil a zrunie tu tými ľudími porečal, jako sú so všetci tam nevieriví, zase na dom puč podali.
1: A runie je so dospěvavo, dorovo a tu so hižo zase stulce noša dele od vodaniša. Vy máte netko tušta nadavku štuvišče a vy máte rune dvoje stulce rukomaj, že to jim dobře.
2: Ja říkám, to Tomáš Nabe a ty stulce dobře napajmo jo dele nosené hodovač, když vzlej širšen pomocník se s transportorom, když se dobře ty stulce pod nadavač.
1: Tu je hižo slyšet, tu so rune rumuje, što vy netko máte do nadavku.
3: Na hej, odrúme mu blída, stojce, vauky, šoši ščaká, im sa životvalo, doby sa zase rúmať.
1: Kak vesmeni, jo, zo netko je tiež všetko zase zdokonané, potom zo je tiež všetko stejavo z toho.
3: A dla mebu môže ešte kvíľu dále hiť, to je přerené a prekeca nimo.
1: Na útrené čak a dále veľa veselá, tu sa vauky rúmuja, celé skotka, ka husta tejo hiša sobu pomeš, sviatky punčili sobu.
4: Kadoro, ja nevím, završený ke 5 leto, no, vauky nastaječ blída za 10. Márie, šo dvoko doko přijotvač, to je vážne, a otrúmo, ano, pokamšach ty. A to po nás ruženče, tak jo, zomu ju přijotvimo, za bus ho tu svičit i poradžu.
1: Vedro je super, mauku spše, krásne samo, he, za také češke dživopan.
4: Češke dživo, to nejo, to je slunčko rýne sviči, ja si musu za te družky vyše to napínat si še, přes ten čupotu, ale to sa dá činčio.
1: Hej, a netko tež dujovjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu sjatki tež hej přijotovali s vašimi dujerami poprom?
5: No, kak smo se přijotovali, se sprobu. To već se probali, a džen sa smo jo.
1: Kato, za vas vypši, dajkem, hej, šun krasne vedre, ale bez mručelo, a šo, a vy tam steče v polnim suncu, šepa šo šetraj, abo?
5: Šikvane tebe, hej.
1: Utrojen, čak vam, ha, netko, sjatok za džen sa, abo?
5: Hej, za džen sa sjatok.
1: A tu na koncu ještě jedna prašená, ta boxa je hižo odrumovaná nímale. Kněže Matiko, netko, jak dlouho ještě máte tu s vašimi celými ty pomocníkami podívat za dženca?
6: Já se musím za hodinu, máme to zarysl.
1: A kaj se pon te svátky ještě dá lubit poprom, što jim pon čini?
6: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha svátko skutku, ale že nic.
1: Da utrene čaka netko, pak najprede ište raz veľa veselá, jo, te boxe dorumvač a zrumvač a bon siatok.
6: To runia.
1: Utrene čak.
0: Mati Gisvok bie potekým včera v Rožinče, bo božím ši ište trochu dlie na putnisky, vúce vosto, pšetož po putnikovaniu je do putnikovania pilni pomocnice, sú tam šitko zaso zrumovali a viezo do toho hižo nedželu šitko spšiotovali. Byl následem je. Dobré ráno praje Serbský rozhlas.

0: Matthias Kiesling, ja das bi wau sabitsch nemo jo, a tisch mü nesme sabeli, so ja nitko, s dübkom napos het mich.
1: Serbski Rozwus. Pojestje. Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranie. Niemale cites hat zwierivich z katolskich Vosado je na čarošej sviatkoni punželi znova doružanta putnikovavo. Radvorski Vosad na fara Beno Jakubaš je jako vone celebrant Božom šu svečiu. Predovav je nebelčanski fara Michal Nauka vo Mačeri Božej Sviatej Marii, kotra sošakovo roženče vo sebe čest čuje. Vortovali su Božom šu, komer a dujorjo Radvorske Vosady. Putnikovanje Sviatki Punželu Dorožanta je najväčše serbske putnikovanje od leta 1990 sveča vierivi kemše na putniske vúce. Na čarovším 30. dňu mynu vopčelichu sa znova viacero horňovúžiske myne. Tak doživichu hostčo v krabatom mynie v čornom komcu hač do večera zabavu, húčbu a staré remesva. Podobne v Niemcach a v Barče, kdež možachu si vopetovario myna i to runia od Nucka vobladač. Tež historický myn mě s vúhovom a kasvom naliči nešto z to vopetovario. Tam předavachu tež v historické pece napiečený klip. Kasuski myn steješ hač do 1977 blízko Vietrova, do nižšium potom na horku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže piečara po cvi nemske nieže 650 mynov otevrene. V Borkovach bie serbski ľudová ansambl sviatky zaso s hostčom ze svoj butovské nocu povestčo. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstajniach pod hovým nebiom dohromade 5000 ľudí vidžavo, što je 6000 jac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadželníkom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedelu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 monostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov bie si družču drastu z Boblekava, dalša by húslekana. Biskup riečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesobu zviazuje. A po kemšach zestupachu sa filmovani za zromadne foto v Tachanskym dvore. Viesne koparske mústvo z Novej Vierzky je čera 44. siatkone koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu sa Novo Vierzčenio po celeniu jednatku přečivo Voklečana. Małe finále vo cečemestno rozsúdžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše sa dvojce přetonč, dokýž byštaj sa rajare z Rožanta a Novej Vierzky zranivoj. Mimo Vukovanského auto dobyše sa tiež helikopter zasadžič. Ale wobe maj rajere maj so zaso deredže. A to bichu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetovej strone, rune takéž v naše app, kiš rika MDR Serbia a kiš je damotná.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nevidíče, kak čopvo tu kvilu je, to môžu ja vám prajč, što nače stopňu žive slibro ižo pokaza v Budešine a pohony v Užice vúľadáme modré nebio, tak dženca tiež vlastanie, štož se si na kvôdne miestno doječ dundovi do Jonsdorfa, tam zmieneš 27 stopňu a štož se si čopvo tu ľubič dať v Kamencu, vieš čo dženca je na 30 stopňu.
0: Na pučach a drohách našim kunco je šitko poriadku, jeli za mače vypokio za nás, potom nás zazvonče Budušin 7400, to je číslo, telefon strážuje dženca Matej za nás, kýba zapísače nám v našej app MDR Serbia, môžete tiež s nami četovať. Tuž, přejeme vám všem, dobrú jezvu, do nového rania.
1: Serbský rozvoz.

0: das Viertelfinale zu erreichen, braucht es heute Schützenhilfe der Ungarn gegen Lettland. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Katka Pipelec.
2: Dobranie a vítajte, ze mnou štúdiu je Jensa Rano Mati G-Swalk a my startujeme s vami do tutie vútoru, do krutkoho týdženia, pretože máme druhý konc týdženia za nami a tuž si myslím, to je dosť moco. Vieš už ako to siatko nižší konc týdženia a apropos siatky, ja si myslím, množství z vás sú včera dorožanta, putnikovali, pak peši, pak s kolesom, kýba s autom. Na každý pád, pak je tu devíza po putnikovaniu je do putnikovania. Štú tam z cova rožinče na putnické vúce všetko přijotuje a naposled zase zhromuje. S tým sa Mati G-Swalk zabieral za cíštvoč hodiny nám o tým povieda a na siatkonejšom koncu týdženia modostní nie sú na každý pád v rožinče Slanovskýre Severne Lipska na festivalu, ktorý šreka Sputnik Spring Break. Tam ich tiež zadkulare na miestne voni nám za Česač menšinu vo svojich doživeniach rozpravie. Si menšiny, posled mich mir, môj prajmoj s Matijom dobaranie a dobrú jezbu, pretože je na púčach a na drohách. Všetko poradku.
1: MDR Sachska. Serbský rozvoz.

0: skupina Wolbonos, če to bie našim programie, a 100 minutko 7 hodin cicoči na povosemich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich osadów je na czarowszej świadku nie pędzili znowu do Różanta putnikowało. Radworski wosadny fara Beno Jakubasz je jako wony celebrant Bożym szu świecił. Przydował je nebelczanski fara Michał Nauka o maczeri Bożej Sviatej Marii, kotraż sošakowo rożenče w osiebie czest czuje. Wuhotowali su Bożym szu komea a dojorio radworskich osady. Putnikowanie świadki pędzilu do Różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1990. Svečo vjerivi kemše na putnijski vuce. V Borkovach bi je serbski ludov ansambl svjatki za sosoščom ze svoj burtovski nocu povestču. Letušu zabavnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstrenjach pod hohem nebjom doromade 5-10 ludzi vidžavo, što je še 10 svjac hačloni. Ansambloce vustupichu s korom, baletom, hostnimi dživadželnikomaj a statistami. Na čarovším 30. dňu mňu vobdeliču sa znova viacero honio v užiske mňu. Tak doživichu hostčo v krabatom mňu v čornom komcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remesma. Podobne v Nemcach a v Barče, kdež možachu si vopetovarju mňu toho runia vodnucka vobladač. Tiež historický mňu mes vôm a kasvom naliči nešto z toho vopetovarju. Tam předavachu tiež v historické piece napiečený klip. Kasuski mün stejšač do 1977 blízko vietrova doniši on potom na horku blízko kasuva nepřestajichu. Šoromadže piečara pod svej nímskej niedže 650 minu votevrene. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božim ši v Budešine 42 modostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec svítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 holcu by si družču drastu zvoblekavo, dalša by vúslekana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesobu zviazuje. A po kemšach zestupachu so firmovani za zromanné foto v Tachanskim dvorje. Viesne koparske mústvo z Noveje Vieski je čera 44. sviatkovne koparski turnier v Pieskecach dobevo. V finálu přesačichu so Novo Viesčenio po celinu jednatku přečivo Vorklečanam. Malé finále vo ceče miestno rozsúdžichu Rožinčenio po celinu jednatku z C2 přečivo Sušečanam. Turnier čera v Pieskecach dobeše so dvojce přetornič, dokiž bieštaj so rajare z Rožanta a Noveje Vieski z Ranivoj, nimo vukovanskiju auto dobeše so tiež helikopter zasadi. Ale wolby ma rajerom pak dżeso derje. A to wone wiechu nasze powieście, kiś namakacze na naszej internetowej strony runy takież w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza miestem v Budešine 18 stopňov, po horní Vúžice poprom šužom sam snúpada, modré nebio, tak dženca tiež vostane, slunca došť zmejeme a žive slebro te zalieze na temperatúre miest 27 a 31 stopnimi.
0: Všetko poriadku na našich pučach a drohách. Přijem vám všim tuž dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.

0: Zatkulario šako vinovachu so čera svojim vusovanju vonje festivali Sputnik Spring Break, kotro šako odmije so mjestimi že vele, vele let stajanje svjatki Severnje Lipska, ali tež v Beskicach maja tako v osebitu tradiciju, k svjatka menuce vodje tam koparski turnir a vjesne svedžen tež v tem rozpravjahu Zatkulario čera vusljetki menuce za so novo vjesčenjo dobili pokal, to s čeruni žod Mateja v Bojščach zonili, ale Franz Richter betam čera namestnja a je s dobičeremi tež mo borečeč.
1: Hej, Jensa, jeg så ved Biskitsach. Styrer jeg stod til Goborski turnier, når Sjætkab sjøret, at der er vores mustfarmi z Nøje Vjæski, z Voklets, arbejde z Nibelčic, og har gæst svøsigtje svečer Nøje Vjæstjenjer du ved Bozatku hižo kittro jara, dog er susi måli pokal do Nøje Vjæski hulvač. Pimitka du rejer z mustfar Nøje Vjæski, Milano, kak da ste to zdokonjeli do finala? Finch.
2: Hej, musu poprom, přes co dzienniki, jara dere, sputali rač na tutym rajnišu, je to trudy tego šeško, se ja myslu, ale na mňa se šeca a sporadžio, nekak te rota cilič, ha smo takti daleko šišli, ty mústvo dženca to poslal nekak, ha, haj, náš kapitán, ja se poti zraniu a ponče, bo tu nebosni spirit je tu, to poslal rúte dobyč.
1: Haj, a kajši Milan to unie, že prajo, je so ich kapitán Filip Šiman zranio a to kytro Češko mienujúce přivoje, tak so dobieše nuzuje auto na rajnišče přiječ a tak bieše rátež trošku převamana za nekak 15 menšino, ale to nebieše jenničke zranenia. To unie je so zranio Beno Rece, mienujúce tež přivoje, unie z rajorom Rožinčanského mústva Roma Džeresnu. Tu bych se to runia nuzu liko přiliečeč s helikopterom z Drežda. Hej, to je tu naladu tu, hej, trošku skepsa od. Te mústva sú te najlepšie z toho činali, tak so môžeš sa na koncu Nova Veska přesadžiť. V okličenio budu bychu si po takým druhé miestno a na cečím miestne přesadžichu so Rožinčenio, oni dobychu to runia v celeniu jednatko přečivo slušet.
0: Franz Richter, Zatkula, Bier, Čera, Beskicach, Bodla, jako je se tam 44. Sjatkoniši koparski turnier, Vúrau. Dalše športové vúsledky, desmietu za hodinu za nás Jan Rehr.

Pauze, da můžeš si vele vobladač a vele doživič, ale dost špokivu a poskytku máme tyž tu ve Vůžice. Tak například zajistil dženca filmové festival Nisa. Došto filmu můžete si tu již bývou týdženia na najšelakorýších místnách vobladač. Dženca pokazuje například v Žitavě film etwas ganz besonderes. Cve přelad programa namakače na internetní stroně filmového festivala Nisa a to si můžete již raz vzpomínkovat. Pjatk zmija tyž serbský témový večok a to budyským kamiennym domě. V Kulově přednošuje dženca Sakska krajna centrála za politické kubvanie pod heslom Doba desinformácie. Jak algoritmy KI a kampanie politické mobilizovania zmenia. Dženca večer sedmich Jakubecovým v ústavie v Kulově. Rentnario dženca zaso škotuja, popolňu dvěma nesvačidle, zetkaja se tamnějším hostčencu na serbský seniorový škot. Ve Vojerecach skáčuje se dženca měščanská ráda, a to popolňu péčich na žurli nové radnice. S dobom vůradžuje dženca Malešecach, tam je večer posiedženie tamnějšie gmenské rady, večer sedmých dôrstvů v domě Malešecach. A tyž budyska měščanská rada so zetka to pak nic dženca, ale potom jutce zjavné posiedženie zají so popodňu pěčich na radnické žurli na Nuckunej Lavskej. Daleko k našim pokyvám krutko docibil genau osem je, a je Lisa Mače tyž v pokyve za nás, věsne abo tovarstvo svědžen, potom nám písače v našej app MDR Serbia, namakače za to vodkaz, tyž můžete nám vaše termíny zdžilič.

0: Polícia z G.
1: V Porchowie je 47-letná ze svojim autom nedželu noce nezboží zaujinovala. Jako prvnie je do napřečo přijedúca auta prásnova a bondaliova a ponhýšče raz do dalšieho auta, ký steješ rúne pri křižovanišču. Zaujinováka nezbožov mieša viacač 1,6 promilu alkohola ve krvi. Zranil so nikto nie, ale vecna škoda ta vúčenia 10 euro. V lesu pri Kinechtskej holi ve Vojerecach je sočera palivo a to na niečo 300 kvadratných metrach. Voniva vobora je vojen zhašava, ale kak by on vúderio hišče přepetuja, policia radži so pri tukvilnom čopfem a suchým vedre v lesu po předpisach mieč, to reka žan votevrene voj, nic v lesu grilovač a tež nic autom po suchých vúkach jezdžič. A naposledk do nemských Baslic, tam je 28-letný nedželu poponiu na kolesu a bez čriju popuču byl, na ležunosti je poň spýtal dalšie koleso pokradnič. V obsedžo pak je jeho pri tým myliu, tu ište páduch čekno. Polícia je jeho požišové kamencu lepiva a kontrolovala. Čri je přece ište žane nemieše, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Tohle vúmetuje jemu netko pospyt pádustva z broňu.
2: Tobie potekím dženstnejša policia, a kotrý titul môso k tomu lepšie hoďeč, hač rúne tutun. Kečpú!

0: Dajno's najmenša do kolekte nešto. A moj synko, net pasy so zales jo, he?
1: Aj, zastanč jo, to je na budna kuda jo, jenoš klip a voda a žan sex.
0: Ach, to ja znaju te. Beno, nešto jemo mes nami, džate maš te finky. Ja boh či temu pomač.
1: No haj, 20% za vlastne slava.
0: Što, 20%? Džera se te došle, kodžiu. 50-50, Beno.
1: Nadere, bona vieco tu vomšinu, potaj kým pojcu za vás tým svala.
0: Á, tá si ja nedom prajú, zase môj dojem na môj.
2: Hej, ja som zase kladú.
0: Zase žno.
2: Ja som zase kladú.
0: No fajn môj.
2: Ja som zase kladú.
0: Nebude to váš nám zonič.
2: Hej, ja som zase kladú.
0: Beno,
2: Ja som zase kladú.
0: Čo na to nech bude s tobou.
2: Ja som zase kladú.
0: A zajadom neke prečo.

0: Jena podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich wosadów je na czerowszej świadku nie pączyli znowu do różanta putnikowało. Radworski wosadny farar Beno Jakubasz je jako wolny celebrant Bożumszu świecił. Przedował je nebelczanski farar Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sviatej Marii, kotraż sošakowe różeńcze wo sebe czest czuje. Wuhotowali su Bożumszu kłomier a dujorio radworskie wosady. Putnikowanie świadki pączylu do różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1910 Dżesacz svieča vierivi kemše na putnijski vúce. Na čarovšim ciacicitim dňu mynu vobdželichu sa znova viacere honio vúžiske myne. Tak doživichu hostčo v krabatu mynie v čornom gomcu, hač do večora zabavu, hučbu a staré remesva. Podobne v Niemcach a v Barče, kdež možachu svi opetovario mynaj toho runia vodnucka vobladač. Tež historický myn mies vúhom a kasvom naliči nešto z toho opetovario. Tam předovachu tež v historické piece napiečený klip. Kasovský myn steješa hač do 1977 blisko vietrova doniši un potom na horku blisko kasova nepřestajichu. Šo romadže biečera po cvej Niemske niedže 650 mynu votevrene. V Bokovach je serbski ľudový ansambl Sviatky zaso s hosťom ze svoj Vôdovskej nocu povestču. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstejniach pod hovým nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što je 6-10 viac hačloni. Ansambloce vústupichu s chorom, baletom, hostným aj divadelníkom aj a štatistami. Drežďansko-mištenský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dôrečnej Božem ši v Budešine 2-40 modastným a cijom dorastčeným zakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 čolcov bie se družču drastu zvoblikavo, dalša bie vuslikana. Biskup rečeše v svojim predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesubu zviazuje. A pokemšach zestupachu so firmovani za zromanné foto v Tachanskym dvore. Viesne koporské mústvo z Novoje Viesky je čera 44. siatkone koporský turnier v Pieskecach dobyvo. V finálu přesadichu so Novo Viesčenio pod celiniu jednatku přečivo Vorklečana. Mauve finále vo ceče miestno rozsúdichu Roženčenio pod celiniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonič, dokiaľž bieštaj so rajeri z Rožanta a Novoje Viesky z Ranivoj. Nimo Vukovanskýho autu dobyše so tež helikopter zasadič. V objemaj rajerome pak džeso derie. A to vane bychu, naše povestče, kýž namakače dále na naši internetovej strony rune, takéž v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Miestem pokaza živé slibro 20 stopňov a ja sa nemerzam za sema ráno v štorioch zavol na tajku mauku, hajteky moky anorak, to by hýšče pri cínače stopňach mauku skôrnišo, ale hoj, dženca, modré nebio a tak tiež vostane. Živé slibro te tiež hýšče dále lieze. V Jónsdorfe to zmiar dženca kôrne džin s 27 stopňami a v Kamencu hýšča samo 11 stopňov.
0: Kečbu na A4 smier Drežďany, tam so vopkat trochu kopi, nekak 20 menšinu treba čet lije, mies Budešinom Zapadom a Porchovom, tam so vopkat trochu kopi, kečbu čet tam tuž A4 smier Drežďany, mies Budešinom Zapadom a Porchovom.
1: Serbski rozvoz.

0: Na sjatku nižšim koncu tydženja šako je so dosť a nadosť športovou, mjestrujem šako ešte rúne vo tým hýža našich povieščach, svyšeli. Dalšie športové vúsledky má netko za nás, psovie Jan Reho.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Šport.
2: Prinje kopanske mústvo Sokova Ralbico, ki ste v finálu ve okresnym pokalnym kole zapadovúžiského kopanského zjazka a raje nedželu 28. smážnika doma v Ralbicach přečivo kopariam znašec Dobruše. V okres najvyššej ligistaj byštaj so sobotu a nedželu v semifinálu maj přesadživoj a kunčnú rúd odspivoj. Za Ralbičanský Sokovo by to vosebite dobyče, dokež převedže so finále kunc junia v Delanách před svojským publikumom. Najprede pak dobieše so cuk šeftrenaria Kristofa Gloksina sobotu pola post Germanie budešim přesadžič. Před 500 posta přiladovarimi by Niklas Schneider po pol hodine navedovanie za hosti docpil, kotrež Felix Meissner cí menšine potem vúruna. Po ráte hodinie pak Niklas Schneider znova k 2-1 za Sokov trechí. V přidatnym rajnem času zapísa si potom Richard Schneider cí jeden na svoje rotové konto, tak zoby veselo pola 100 posta přiladovarku a přiladovariu zdelan kytro vulke. Druhý pofinále mes okresným ligistom z Bretniga Hosvalde a okresným vyšším ligistom z Našec Dobruše dobieše po bezrotovém 0-0 do celenia jednatku, kotrež hosťo z 10-9 dobychu. Zamoviči športové jednotky Piskice zariadovachu a uhotovachu nimo čerovšeho vulkého sjatkovného kopanského turnira muži, nedželu tež ubeđovanie za kopanský dorost. V obdželivo by so 7 celkov starobnej klase Modžina E. Ravo je so po modusu kujžde přečivo kujždemu. Všitke partije navedovachu dorostovi sudnici.
3: Ja som Pius Čornák, ja súdžu za esetnú bečic. Dženca by to za mňa celé ľuhko, doký sú to E modine, a tež nie sú agresívne, kaž C alebo B modine, a tohle by to hačne malké problémy s jednotlivými rajorami celé ľuhko.
4: Ja som Ludvík Jakubáš a ja súdžu za športu jednotku Krušice, a dženca je mi hačne malké problémy so s jednotlivcami, jara ľuhko panu, ale to sú so všetké rozhazní šmuly.
5: Ja rekam Metod Paulík, ja súžim tie za SJT Nebečice a za mebe to púchom tie jara fjárne turnia, tu keď prajete imodina, ten iný som všetko tak nízka ešte uvíke.
2: Modžina E športovej jednotky Krušice je turnier dobyvá. Na ďalší maj podestne maj miestno maj šiovachu koparky a kopario z Linovca a Ralbíc. Jako najlepších rajeriu sjatkovného dorostového kopanského turnira vúzvolich u Piskecach Felixa Budoria SJ Krušice, Leona Heinzmana Byšajm Heslich, Marlo Valocha Linoc, Miloša Kuriata Sokov Ralbice Horky, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od športového tovarstva Marijineje Vězdy.
0: To bych u športové vúsledky sjatkovného konca tydženia s Janom Rehorjom. Česač menšinou. Po napu 9 je 8 hodin 40. Dobré ráno.

A za vašu vjesovu dušu mam tu naše pokyvy. Šulario Krabatovie zakvadnje šule Skulova, te dženca me umjetaja, a to v Kulovcu z programom. Štož chce dječino podpirač a se to obladač, dženca 10 do 11 přimeji v Kulovcu je štart. Nedo mam dalši pokiju za Kulovsku končinu, Sachska krajna centrala za politiske kubvanje přeprošuje na přednošk pod hesvom Doba desinformacije. Jak algoritmy, KI a kampanje politiske mobilizowania zmienia. Dženca večer 7. Jakubecovym bústavie v Kulově. Serbsce rentnario, škotovario, nech nezabudu, dženca vúraje so přichodne kovo serbského seniorového škota popudňu dvěma i nesvačidle v tamnišim hostčincu. Ve Vajerecach skáčuje so dženca mieščanská ráda, a to popoludňu 5 na žurli novej radnice. V Malešecach je dženca večer posiedženie tamnišie gminskej rady večer 7 tovarstvom domje Malešecach. A dalša mieščanská rada, a to Budeska, skáčuje so potom Jutce, a to popudňu 5 na radnijskej žurli na Nutsko-Nilavskej. A ve vázu tam môžete Jutce Kredarič, vaša pomocná živka, je mies popudňu 4 a večer 6 v tamnejšej vyššej šuli prašaná.

0: A ja sa nájdem za váš budžak, vás nejedžem zrano prekvapil. Ja som ešte raz váš časník a přerač vám za jednetko 7 minčinu do 9. A s tým, co čem sa posledný raz, čas za...
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnozy nevidža scuva tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rú, ale ništo nevidžomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúňo časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom ríka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je špektákl, ale to, što so potom stáva. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanú so reče, z cofnenia bu zazbie. Sviatky ľudí premenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano cíle mielčo, myslička, kotra ešte nepustí, impuls, kotra ešte vúžada, zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky ríka, bo nie je daloko preč, on je blízky, v tebi, a on skutkuje. Nic voce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík do kutne prač, a votevriene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
0: Nábožné svoj k dní má dženca na roku a zamovitosť či kuluskie v osade Marieta Krečmarec.

0: Michaela Melzerova. Vice buža tomu 106 časet let, ako jose v Janšecach, Pipanojcach naroživa jadna zaslužena ženska, Luisa Hoffmanova, ako nejmoče žočo Budkaria, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja bova receptarka a spisuva šelka, ale jo teke nieco celo vesetniko nadešva. Sebastian Elikowski Winkler jose zaberal s jej živiným a statkovaným a vam nento pšeražio.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, žijela v Hešibuskej diakonii a peždej ucela ve Frankobrodže nad Odru. V 1802 a živiša se tjo se ženila. Jeje manželský je bu historikar literatúry dr. Paul Hoffmann. Živiš na 117 su šegnuli do Barlíňa. Pesmierši manželského jo živiš na 107 a stržašťa udrogovala do Rio de Janeiro v Brazílskej. Zavina udrogovania jo byl Hoffmanovic syn, dr. Wolfgang Hoffmann, šéf dramaturg, režisér, docent a autor knigu, ak jo tam přebyval na emigrácii. Na pestark manželského jo zachopilo písaš artikle, ulicovania a novele. Ušej socialnych témov javie se ved 1890-tych let serske témy. Luboš k tomu serskému jo jej zaštepiła mama. Jo spisała dwa nejskere v tych variantach do tych miest neznate Janšojske spiwa, Švajota ženska a Švajota Maria. Přitom jo gledała na vesebnosti Janšojského dialekta. Obej jo přestajila do rymovanej nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 96 stej se vezjavuje v týženiku Der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1806 a 96 jo Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo pšegled ve serskej literatúrie v Užice až do 19. stolecia a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1806 a 96 jo Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo pšegled ve serskej literatúrie v Užice až do 19. stolecia a pomienujú nejvážnejšie tverby. Ušej toho se zabiera s pomerami miazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nímskych pasnikáriov, ketareš sú pecerali ze serskej mitológie, staviznu a pasnictva. Dr. Kristiana Pinjekova kroni ve jeje literárnym statkovaniu.
2: Vena veľkým objektívne opisuje serskú literatúru a to jo mi fascinirovalo, dokoľa što teke neokúže zora bystak ceniu. Ako jo vena to ceniva a kaž som se te kniglicky nento ešte raz ogledala, te kaž sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanách. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, azo populárno vedomnostne přednosti, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria Stornáš, čo byla, a ten zešiuk, ja neviem, buši či toto zešiuk, žož jo venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo rycoma a vo literatúrie serbu písava. Venímske ryce, ale venamateke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženská, ako ceptárka a spisová šelka. Daniš, novom biografickém svoniku vena se nena spomnia, Daniš ve tých kniglickách slavisten in Deutschland. Což jo škoda.
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku a jo bola cvonk mačice serskeje. Jeje vesebná zaslužba jo vezjavenie serskeje basni Burský gelc z toho serského landu. Při přebieraniu svieženskeje šulskeje brošúre z leta 1603 a 96 za pesvešenie Friedrich Gymnáziuma ve Frankobrodže nad Odru jo miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu basen v kubinsko-bieskojském serském dialekte. Basen jo se vezjavila keň z 19. stoleša v casopisu Mačice serskej a s tým uchovala to jednorázne znanstvo dolnoserskej rice.
0: Sebastian Elikowski Winkler jo obšetsta jo Janšovarku Luisu Hoffmanovu a jej vesebne nadeženie pred 106 časet let jo se narožíva a přitom jo se môj kolega má miazo drugým zeperal na sleženia Meta Pernaka. Dr. Kristiana Pinekova jo se ukroniva ku literárnemu statkovaniu Luise Hoffmanovie.

Naše sarske ľudy v spivega obspivajú přírodu a tak ten celé, to celé leto, lec zima, náleže, lešajský cas, alebo tak na zima. A svedne toho náleže, se blíže, chváliš Boga, vedro bude zase šobleše, chápia kvíš a tak příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kto naše je redne vúžeské krajiny.

kaž večer kdujo přespola a groblach ta veda přibera, pem přižela se nová nážijajo. A ta nová nážijajo už tam v gumňach a zagrodkách se všechno plišči a kvíšo, strusky, cyrotky, krokuse, snegulky, plné gumna a gusené květky přijdu také už ze země. Rože už ubíjajú, jo, tom přišlo nová nážia a také nové myslenia do lúžu. Ten zimský cas, ten dvojke viacory sú neto mimo, jo, a to přišlo nová mec do lúža. Kaž příroda veľcušího zase, také ten lúž byla zase viacové.

0: Jo, te taški chopiu Švicaš, to je tak rydne, a kokoši su munte te uganiaju v tym gunie, te maj šipno zdrapane. Logia kokošnicka, ta co sejžeš a putne kľúvajú sa na chete kuretka. Gliede, kak te kokoši tam su munte, kak te tam drapiu.
1: Gaš, kokoši su nesli, pen jo mama abo uma abo jadno, pe su pen gledali, ou, vete jem, že mu per pecajžiš, a toga juž teke su ve mercu pecajžovali, a pen su tak sreš apriľa mili kuretka juž. Gaš nis upasoval, jadna kokošnižiš kšajžu, Nesla a sežela, jo naraz přišla z vaša a kuretrami, abo tak. Ja som miel te kacky také, te biele, im grone varcen enten. A tam je také jadna kšajžu nesla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodych. To nie žen koncelo, ta stará još přišla, ma jadna za druhý, jadna dvašťa. Ta konc januára, to jak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, to su pen přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam su byli per gusorov, no pen su tu gus tam chuju puštili, a pen su zase volili domoj. Ja mam golubie na tych teke tak, juž konc januára. Chopiju te samiaki goniš, te samice. Ja mam juž mlode.

0: to hrozně mojo žincašne nalietne muziku vôštevanie v Sebastiane Alikorske Winklera, ušťevanie jo z našho rozkvocovýho archíva z leta 2021 2006.
1: RBB, serský program, vaše téma, naša muzika.
0: Řekupka Vacholda, Matthias Kisling a Skále Zebold.

0: V tom týždeniu máte dvie dolnosiarske literácie Bostak a to vysom od vaša stego maja. Mina Vitkojc, Ingrid Huštetová. Jima v tom týždeniu naša rubrika Literatúra týždenia venovaná a žinca svišiš o to, že Ingrid Huštetovú se spásňu na pšepitku, ktorú šo ta Mina napísala.
1: Mina Vitkojc, na pšepitku. A naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven přeci mokoco, kaž se neži stupijo. Ven gleda přes te gvašky a viži same z čašky na tom dvore širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liciš kušte spjevcicko, ak nas čašče ši nerozčo. Dvor, dom a špisu vaše, te z čašky pak sud naše, a ne lic to ši pšav je tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zeva kalka, za njej jo z čaška zarosva, a ven tek čove dosč nitma.

z čo vy doživili litosnú bošenskú noc povisčo ve Belkovách, kaž Jorpon, z čo vy sliedne raz ju doživili nentok svietkam. Ved přídecego leta buža bošenská noc v júniu, to ste znáte cenný ve Serský ľudu v ansambl a Borkovský amt. Přecesto ja bolo k svietkam neviedro, v júniu nažijajú se na lepšie obstojnosti. Litosa pak sú pšavu gluku mieli, dokomade z 3500 oglidario všišvo, a niečo by v mjaze nimi biče svišešo pla nás ten report. Pons mojo kolegino Anju Kochec-Schwarzowiju. Ja som Gregor Klim a žecum vám riedne feriovo, aber dovolovo žen a riedno zbytno vatoru.